Jako by to bylo včera, co šel jsem do první třídy. A byl jsem jako neřízená střela, ale na učení příliš líný. Když dosáhl jsem puberty, tak měl jsem jasno. Kytara je to, nad čím holky žasnou. Cedur, gedur, Mercedes je známá fráze. Navíc po vás panenky pod prsenky háze.

0: štěstí trochu, že potkali své refrén.
1: Radio Energik. Posloucháš Radio Energik na www.radioenergik.cz.

0: Slzy tečou a svět je na tisíc dílů. Stačil by jen někdo, kdo by dodal sílu. Koukáš nahoru, když nohy cítí tíhu.
1: Radio Energy. Posloucháš Radio Energy.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: stvořený.
1: Radio Energik. Posloucháš Radio Energik. V Čechách DAB+. Energik.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

0: the devil.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném, po něčem neočekávaném, nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídat?
0: Protože byste mě mohla odejít.

0: Radio Energy. To je muzika.
1: OK. Hey. Ztratila se princezna, ztratila se v chlastu v baru, utápí tam slzy.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik. V Čechách DAB+.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik Mix na Rádiu Energik. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energik Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energik Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický

Radio Energy. Posloucháš Radio Energy. V Čechách v DAB+.

0: největší aplaus.
1: Ani nevíš, jak mám rád rána, když se probouzím vedle tebe. A teď se musím fakt sám smát, že jsi mě vzala místo pekla nahoru do nebe. Ani nevíš, jak mám rád rána, když se probouzím vedle tebe. A teď se musím fakt sám smát, že

0: objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden Multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex, spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik Mix na Rádiu Energik. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energik Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energik Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik. V Čechách v DAB+. Energik.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Radio Energy. Energik, to je muzika. Radio Energik.
1: Znáte ten pocit, kdy vedete sami se sebou vnitřní bitvu, jestli se pustit do toho velkého úkolu, nebo jestli ještě chvilku jen tak koukat z okna? Ať už vyhrává práce nebo prokrastinace, vítejte u dopoledního Life Mode na Radio Energik. Právě teď startujeme vaši osobní vzpruhu. Nastavte si uši, protože následující hodina bude doslova jízda. Naservírujeme vám ten nejlepší hudební soundtrack, který promění i to nejotravnější papírování, doslova hudební klip. A k tomu přidáme nálož zajímavostí z domova i ze všech koutů světa, které jsou lepší než jakýkoliv small talk. Čekají vás novinky ze světa technologií i bizarní rekordy, u kterých si budete říkat, že tohle snad ani není možné. Je to zkrátka taková vaše osobní hodinka dobré nálady, která odstartuje lepší polovinu dopoledne. Poslouchejte nás celou hodinu. Navadíte nás úplně jednoduše, třeba v digitálním rádiu DAB+, nebo si nás najdete na streamingové platformě Radio Hub. Hezký poslech.
0: Radio Energy.

0: spousta nového obsahu.
1: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
0: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
1: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
0: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
1: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Energik. To je muzika.
3: Ladíte Energik a na jeho vlnách se teď mrkneme na cestování po Česku. Víte, co je letos u nás v Česku největším hitem, co se týče dovolených? Možná vás to překvapí, ale už tolik nekoukáme jen na to, kolik metrů je to k pláži, nebo jestli je v okolí dostatek památek. Ten trend je totiž úplně jiný. My teď chceme hlavně rozmanitost a ucelený zážitek. Zkrátka už nás nebaví jen ležet u hotelového bazénu. Když vyrazíme na cesty, ať už je to k nám na Sázavu, na Vinice na Jižní Moravu, nebo do tradičního Chorvatska a Itálie, hledáme místa, kde to žije. Chceme na jednom fleku kombinovat dobrou gastronomii, kulturu, wellness a k tomu si třeba odpoledne vyjet na kole. Podle posledních průzkumů Czech Turismu a odborníků z oboru, jako je třeba Martin Venglář ze společnosti Nomce, se prostě mění způsob, jakým o volnu přemýšlíme. Místo jedné velké 14-denní dovolené raději volíme více kratších cest a prodloužených víkendů, kde chceme každou minutu využít efektivně. A co je taky zajímavé, čím dál víc nás táhnou místa, která mají svůj příběh nebo unikátní architekturu. Třeba takové spojení moderního vinařství a kulturních akcí je přesně to, co teď vyhledáváme. Moderní technologie nám v tom navíc dost pomáhají. Před spaním si proklepneme recenze, projedeme sociální sítě a mapy a než vůbec nastartujeme auto, přesně víme, kde mají nejlepší kafe a kudy vede nejhezčí cyklostezka. Tak co vy? Už máte svůj letošní mix zážitku naplánovaný? Užívejte si to a za chvíli jsme zpátky s další muzikou.

0: Pohodové dopoledne vám přeju. Víte, co je zajímavé? I když si občas stěžujeme, že v lese nic neroste, čísla mluví jasně. My Češi jsme prostě národ sběračů a jen tak nás něco neodradí. Ministerstvo zemědělství totiž čerstvě zveřejnilo statistiky za loňský rok a dopadlo to přesně tak, jak asi tušíte. Absolutním králem našich košíků zůstaly houby. I když byl rok 2025 houbařsky spíše podprůměrný, každá domácnost, která do lesa vyrazila, si domů v průměru odnesla přes 6 kilo úlovků. Na druhém místě se s přehledem drží borůvky a pro maliny si do lesa došel v průměru každý desátý z nás. Docela mě překvapilo, kolik peněz v tom lese vlastně leží. Když se totiž spočítala hodnota všeho, co jsme loni zdarma nazbírali, dostali jsme se na neuvěřitelných 7,25 miliardy korun. Nejvíc se na téhle sumě podíleli lidé z Jihočeského, Plzeňského a Libereckého kraje, kde byla návštěvnost lesů úplně nejvyšší. A jedna perlička pro Středočechy. U vás se toho na plochu nazbíralo úplně nejvíc, za což prý vděčíte hlavně nájezdům houbařů z Prahy. Tak schválně, kolik kilo z těch 7 miliard máte doma v mrazáku nebo nasušených ve spíživi? Teď už ale pojďme zpátky k muzice. Hrajeme pro radost.
1: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. To je muzika.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Víte, co je v hudebním světě právě teď nejvíc hot? Tak to si rozhodně poslechněte tohle. Jihoafrická senzace Tyla, kterou si možná pamatujete z letošního otevírání mistrovství světa ve fotbale, právě odpálila velkou novinu. Jen pár dní po vydání svého druhého alba s názvem A-Pop totiž oznámila obrovské světové turné. A co je pro nás nejlepší zpráva? Už v říjnu se tahle hvězda ukáže v Evropě. Celá ta šňůra má 34 zastávek a startuje to 12. října v Paříži. Jestli ale raději spojíte koncert třeba s výletem do Británie, tak Tyla v říjnu ovládne i Londýn, Glasgow nebo Manchester. Na novém albu najdete 14 tracků a mimochodem nechybí tam ani skvělá spolupráce se Zarou Larson. Celou tuhle hudební cestu pak Tyla zakončí až příští rok v lednu dvěma obřími koncerty u sebe doma v Jihoafrické republice. Takže, pokud si chcete tuhle nálož amapiana a moderního popu užít naživo, buďte ve střehu. Schválně, kdo z vás už se teď v kalendáři kroužkuje říjen jako měsíc, kdy vyrazí za hranice za pořádnou muzikou? Teď už ale jdeme na další hit. Zůstaňte s námi. Radio Energik.
1: Energik, to je muzika. Radio Energik.
0: Jestli právě marně vzpomínáte, co jste vlastně před 5 minutami chtěli udělat, tak klid. To jenom váš mozkový operační systém hlásí lehký dopolední restart. A vy v tom rozhodně nejste sami. Hoďte se do pohody, protože právě startuje dopolední life mode na Radio Energik. Během následujících 60 minut vás napumpujeme tím nejčerstvějším ze světa muziky, co aktuálně hýbe planetou. K tomu přihodíme slušnou porci kuriozit i fajn zpráv z domova i ze světa, které vám zaručeně zvednou náladu a dají skvělé téma k rozhovoru u kávovaru. Žádná těžká témata, prostě čistá nová energie a lehkost, co vás hladce protáhne dneškem. Tak zůstaňte s námi a užijte si celou hodinu skvělého poslechu na vlnách Rádia Energik. Můžete nás mít spuštěné třeba na televizi přes klasickou anténu v DVB-T2 nebo nás jednoduše proklikněte na streamingovém rozcestníku Radio Hub. Přejeme skvělou zábavu a pohodové dopoledne.
1: Radio Energik.

0: Víte, co je na rockových hvězdách úplně nejlepší? Že i po 30 letech na scéně dokážou vytáhnout ze šuplíku něco, co nám všem vyrazí dech. Tak to si poslechněte, co chystá Jeff Ament, baskytarista legendárních Pearl Jam. Tenhle chlapík se totiž rozhodl, že prohrabe svůj soukromý archiv a vydá fotoknihu s názvem Since Forever. A nepůjde o jen tak ledajaké listování. Kniha mapuje tu úplně nejdivočejší éru kapely, tedy roky 90 až 98. Jeff tam nasázel přes 250 černobílých fotek a pozor, 90% z nich jsme my smrtelníci ještě nikdy neviděli. Celé to vzniklo vlastně hrozně lidsky. Jeffův bratr Barry, který je mimochodem designér, si všiml, že staré negativy z té doby už začínají pomalu odcházet a tak Jeffa vyprovokoval k tomu, aby je zachránili a udělali z nich tuhle vizuální paměť. Pro nás fanoušky je to neskutečná sonda do zákulisí, do nahrávacích studií i do té atmosféry nekonečných cest v dodávkách mezi koncerty. Jeff u toho nebyl jen jako hudebník, ale i jako pozorný pozorovatel se smyslem pro detail, což potvrzují i jeho dvě ceny Grammy za grafické zpracování alb. Kniha vychází už 25. září a kromě fotek tam najdete i jeho osobní vzpomínky na to, jak to tehdy v Seattlu po smrti Andrewa Wooda všechno s Eddiem Vedrem vlastně začalo.
1: No schválně, kdo z vás by nechtěl mít takový kousek hudební historie v knihovně? Teď už ale pojďme zpátky k muzice.
2: Radio Energy. To je nová muzika. Radio Energy.

0: Radio Energy. To je muzika.
1: Teď se zaměříme na moderní technologie. Ty nám dovolí nahlédnout do soukromí našich přátel zase o kousek víc. A tentokrát je to docela zábava. Pokud patříte mezi ty stovky milionů lidí, co používají Snapchat, tak si poslechněte, co je nového. Platforma totiž propojila svoji populární mapu se Spotify. Funkce se jmenuje Now Playing a v praxi to znamená, že na mapě přímo uvidíte, co vaši známí zrovna poslouchají za soundtrack ke svému dni. Mně osobně to přijde jako skvělý způsob, jak objevit novou hudbu, aniž byste se museli složitě vyptávat. Stačí kliknout na ikonku kamaráda na mapě, zjistit, co mu hraje do uší, a pokud se vám to líbí, rovnou si tu skladbu jedním kliknutím uložíte do svých oblíbených na Spotify. Celé je to samozřejmě ošetřené z pohledu soukromí, takže si můžete sami vybrat, jestli váš hudební vkus uvidí celý svět, nebo jen pár vyvolených, před kterými se nestydíte, že vám v playlistu rotuje nějaké to guilty pleasure. Šéf hudební divize Snapchatu, Manny Adler, k tomu trefně poznamenal, že hudba je jedna z nejosobnějších věcí, které sdílíme. A teď to propojení bude zase o něco přirozenější. Tak co, už jste se dívali na mapu, jestli vaši sousedi náhodou netají slabost pro stejnou kapelu jako vy? Každopádně, my vám ten hudební doprovod budeme dělat i nadále tady v éteru, tak zůstaňte s námi.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

Víte, co je na vodě z kohoutku nejlepší? Že ji máme v podstatě jako samozřejmost. Ale ruku na srdce. Napadlo vás někdy, že byste se stali jejími oficiálními ochutnávači? V Hořovicích to není žádná sci-fi, ale realita. Tamní vodárny Vak Beroun totiž rozjeli projekt, který je u nás naprosto ojedinělý. Vytvořili takzvaný senzorický panel. A o co jde? Představte si skupinu 11 dobrovolníků z různých koutů města, kteří se jednou týdně na chvíli zastaví, napustí si sklenici vody a zapojí své smysly. Podívají se na barvu, přivoní si a ochutnají. Pak jen naťukají výsledky do mobilu a vodárny okamžitě vědí, jak lidé vodu vnímají přímo u sebe doma v kuchyni. Jasně, laboratoře pořád jedou na plné obrátky a hlídají bezpečnost, o tom žádná. Ale lidský nos a jazyk jsou někdy citlivější než ty nejdražší přístroje. Třeba při plánovaných odstávkách panelisté hned nahlásili drobné změny, které by jinak prošly bez povšimnutí. Je to zkrátka skvělý důkaz, že moderní technologie a obyčejný lidský cit můžou fungovat ruku v ruce. Tak co? Zkusili jste dneska schválně zaměřit pozornost na to, jak chutná váš první ranní doušek vody? Možná v sobě taky objevíte malého experta. Mějte fajn den a pamatujte na pitný režim.

Radio Energy. Energy. To je muzika. Reklamní kampaň na Radio Energy. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Radia Energic na e-mailu obchod@radioenergic.cz.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: marvelous.
1: Víte, co je zajímavé? Čím víc se mluví o umělé inteligenci, tím víc nás to táhne zpátky k poctivé lidské tvorbě. Tak to si poslechněte. Čerstvý průzkum společnosti Luminate totiž ukázal, že lidé jsou k umělé inteligenci v zábavě pořád dost nedůvěřiví. Američtí posluchači. A diváci se na tenhle trend dívají spíš s ostražitostí než s nadšením. A skoro polovina z nich na rovinu říká, že by o hudbu měli mnohem menší zájem, kdyby ji složil počítači. Úplně nejhůř dopadla představa, že by písničku zpíval čistě umělý hlas. To se prostě nelíbí skoro nikomu. Ale pozor, v jedné věci jsme k těm algoritmům trochu milosrdnější. A to jsou videohry. Tam to skoro polovině lidí nevadí a berou to jako součást digitálního světa. Hodně taky záleží na věku. Zatímco starší generace nad 55 let říká umělé inteligenci jasné ne, náctiletí jsou v tomhle mnohem otevřenější. I když, i ti mladší k tomu mají respekt. Třeba u zpravodajství. Tam lidé chtějí mít jistotu, že za tím textem stojí člověk a ne jenom kód. Je vidět, že i když nás technologie obklopují ze všech stran, ten lidský faktor, emoce a autenticita jsou pro nás v muzice pořád to nejdůležitější. Tak schválně, jak to máte vy, když slyšíte novou věc v rádiu?
2: My tady pro vás budeme hrát dál a nebojte, zatím jsme to pořád my. Z masa a kostí. Tak zůstaňte s námi a užijte si další muziku. Radio Energik.

0: Radio Energy. Radio Energy. Energik, to je muzika.
1: Jestli jste právě strávili posledních 10 minut pečlivým rovnáním tužek na stole místo skutečné práce, tak vítejte v klubu. Právě startuje váš záchranný balíček proti dopolední letargii. Dopolední Life Mode na Rádiu Energik. V následující hodině vás nakopneme tou nejčerstvější muzikou, se kterou i ta nejnudnější tabulka v Excelu bude vypadat jako roztančený festival. K tomu přidáme výběr těch nejlepších zajímavostí z domova i ze všech koutů planety. Žádné složité analýzy, spíš takové ty fajn perličky, díky kterým pak zazáříte u oběda nebo u odpolední kávy. Prostě jen čistá pohoda a inspirace. Je to zkrátka ideální koktejl energie a dobré nálady, který vás provede zbytkem dopoledne. Tak nikam neodcházejte a poslouchejte nás celou hodinu. Ať už nás chytáte na televizi přes klasickou anténu v Multiplexu 11, nebo si nás jednoduše streamujete přes platformu Radio Hub, užijte si to. Krásný poslech.
0: Radio Energy. To je muzika.

0: Radio Energik. Radio Energik. To je muzika. Energik.
1: Máte v plánu vyrazit o víkendu nebo klidně hned dneska odpoledne na čerstvý vzduch? Tak máme jeden tip na cestování Vysočinou. Pokud budete v Třebíči, můžete nasměrovat své kroky k novince ve městě, která spojuje klasickou procházku s docela nevšedním zážitkem. Na hrádku se totiž objevil nový obyvatel, tedy spíš takový kovový elegán, kterému se říká Poeziomat. Možná už jste o tomhle nápadu slyšeli z jiných měst, ale teď má i Třebíč konečně svůj vlastní hlas. Celé to funguje naprosto jednoduše a v tom je právě to kouzlo. Nepotřebujete žádná sluchátka, žádnou aplikaci v telefonu, prostě jenom přijdete k téhle kovové rouře, pořádně zatočíte klikou a pak už jenom posloucháte. Tím pohybem si totiž sami vyrobíte elektřinu a město vám za odměnu začne vyprávět své příběhy. A že je o co stát, protože Hrádek je sám o sobě místo s neuvěřitelnou atmosférou. Z Poeziomatu se na vás vyhrne směs poezie, hudby, ale taky vzpomínky pamětníků nebo zajímavosti o našich památkách UNESCO. Je to takové kino pro uši přímo uprostřed přírody. Víte, kolikrát člověk projde kolem historických míst a vůbec si neuvědomí, co všechno se tam odehrálo? Tohle je ideální šance, jak se na chvíli zastavit, zapojit svaly na ruce a nechat se unést hlasy, které utvářely Třebíč.
2: Takže až půjdete kolem, určitě se u Poeziomatu zastavte a dejte mu šanci, aby vás trochu kulturně naladil.
1: My teď v ladění pokračujeme, ale zůstaneme u muziky. Pěkný poslech!

0: největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex, spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. To je muzika.

0: Britská hudba zažívá rekordní rok. Export nahrávek poprvé v historii překonal hranici 800 milionů liber. Podle dat oborové organizace BPI dosáhly tržby ze zahraničí v loňském roce v přepočtu více než 24 miliard korun. I přes tento historický milník ale odborníci varují před výrazným zpomalením trhu. Tempo růstu totiž meziročně kleslo na necelé 1%. Hlavním důvodem je sílící konkurence ze zavedených trhů v Americe, ale i dravý nástup interpretů z Jižní Koreje nebo Latinské Ameriky. Největším lákadlem zůstávají pro světové fanoušky stálice jako Coldplay, Ed Sheeran nebo Dua Lipa. Právě Coldplay se loni stali vůbec nejposlouchanější britskou kapelou v zahraničí. Naději na budoucí zrychlení trhu vkládá britský průmysl do nastupující generace talentů, jako je zpěvačka Olivia Dean. Ta už nyní sbírá úspěchy v prestižních amerických i australských hitparádách. Britská vláda chce navíc export podpořit novými dotacemi v hodnotě 15 milionů liber. Tolik tedy zprávy ze světa hudby a teď už zpět k hudbě na Rádiu Energik.
1: Rádio Energik.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik, to je muzika.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start. New truck, big.

Léto a osvěžující drink v ruce, to patří k sobě jako rádio a ranní káva. A víte, co je zajímavé? Moderní mixologie se letos v létě vrací k drinkům, které si úplně v pohodě namícháte i sami doma. Ale chutnají, jako byste seděli v tom nejlepším plážovém baru. Zapomeňte na složité postupy, teď letí lehkost a nečekané kombinace. Třeba takový mezcal. Tenhle mexický bratranec tequily s jemně kouřovou chutí je absolutním hitem. Stačí ho smíchat s grepovou limonádou, přidat led, plátek grepu a máte drink s názvem Paloma. Je to krásně hořkosladké a přesně to v tomhle horku potřebujete. Ale pokud dáváte přednost spíš něčemu romantičtějšímu, tak to si poslechněte tuhle kombinaci. Víno, Graham's Blend, liči sirup a tonik s příchutí třešňového květu. To je přesně ten typ drinku, který voní po květinách a chutná po ovoci. Ideální na letní večery na terase. A pro fanoušky klasiky se špetkou exotiky je tu Flor Colada, kde se potkává kvalitní rum s ananasovou limonádou a limetkou. Je to vlastně taková odlehčená verze té klasické hutné piña colády, která vás neuspí, ale nakopne. Recepty od Premier Wines and Spirits ukazují, že i s pár ingrediencemi se dá vykouzlit malý dovolenkový rituál. Tak co, na co máte chuť dneska vy? Experimentům se meze nekladou a hlavně nezapomeňte na ten let. Tím se nešetří. Tak na zdraví a užívejte pohodu. Za chvíli hrajeme dál. Radio Energy.

Na vlnách digitálního rádia posloucháte Energik a půjdeme cestovat. Co si budeme povídat, Posázaví je pro každého správného výletníka klasika. Ale víte, co je zajímavé? V Sázavě teď jedno staré známé místo chytilo úplně druhý dech. Mluvím o historické huti František. Schválně, co se vám vybaví, když se řekne stará sklárna? Možná prach a trocha té nostalgie, ale kde pak? Tady se teď industriální historie potkává s moderním životem. Přímo v autentických prostorách huti totiž otevřeli bistro František. Interiér je kombinace kovu, betonu a cihel, což vypadá skvěle. Ale hlavně to tam voní výběrovou kávou a jídlem z grilu. Takže si tam v klidu můžete dát pozdní brunch a k tomu třeba jejich specialitu. Sklářská vejce nebo domácí játrovou paštiku. A to nejlepší je kulturní léto, které tam vypukne. Představte si koncert pod těmi vysokými stropy nebo venku s výhledem na starou fabriku. Už 7. srpna tam dorazí legendární 100 zvířat. V srpnu pak Jaroslav Dušek se svými 4 dohodami. A na konci měsíce proběhne akce Kapitán Demo na grilu. Takže pokud plánujete cestu k sázavskému klášteru nebo se chystáte na vodu z Ratají, tohle je přesně ta zastávka, kterou byste neměli minout. Aktuální program najdete na webu huťfrantišek.cz. Tak tam mrkněte a teď už slíbená muzika.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace.

0: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.
1: Víte, kolik vody kolem sebe prolijete za jeden jediný den? Možná se to nezdá, ale jen co ráno vstaneme, pustíme sprchu, uvaříme kafe a pak to spláchneme dřezem nebo v koupelně, ty litry naskakují neuvěřitelnou rychlostí. A právě o tom, jak jsme na tom v Moravskoslezském kraji, vyšla teď zajímavá data od statistiků. Tak si poslechněte, jak jsme na tom se spotřebou. Historicky jsme se totiž v našich domácnostech loni dostali přes hranici 90 litrů. Přesně je to 90,2 litru pitné vody na každého jednoho z nás za den. Je to o 2 litry víc než předchozí rok a zajímavé je i to, že v tom celostátním srovnání jsme na 4. místě v republice. Před námi už je v podstatě jenom hlavní město Praha, kde ta spotřeba hravě překonává stovku. Naopak úplně nejmíň vodou plýtvají sousedé ve Zlínském kraji. Tam jim stačí 81 litrů. Vlastně je to docela dobrá zpráva, že té kvalitní vody z Beskyd a Jeseníků máme dostatek. Dokonce ji díky těm stovkám kilometrů potrubí posíláme i dál na Přerovsko nebo k hranicím s Polskem. Navíc se u nás vodohospodářům daří unikat i menšímu množství vody z trubek. V těch ztrátách jsme totiž úplně nejlepší v celé zemi. Takže až si teď půjdete napustit sklenici se šťávou, tak na zdraví a vzpomeňte si na těch 90 litrů, které máme před sebou. My teď ale spláchneme všechna tahle čísla něčím pořádně energickým a budeme pokračovat v našem hudebním proudu.
0: Energik Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energik Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energik Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Radio Energy. To je muzika.
1: Aye. Many crystal and glow sticks.

Radio Energik. To je nová muzika. Radio Energik. Posloucháš Radio Energik na www.radioenergik.cz. Energik.

0: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet?

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik.

0: Víte, co mají společného drahé hodinky a moderní úpravna vody? Je to naprostá přesnost a miniaturní rozměry. Ve Studené totiž vsadili na unikátní technologii keramických membrán, ve kterých najdete miliony kanálků, širokých jen jako desetina lidského vlasu. Takovými pory neprojdou prakticky žádné bakterie ani viry. Celé to zařízení museli technici doslova vpasovat do stávajících prostor, takže jedna nádrž dnes stojí třeba v bývalé chodbě. Ale ten výsledek, ten stojí za to. Nová technologie totiž ušetří neuvěřitelných 90% vody, kterou dřív úpravna spotřebovala jen na vlastní čištění a praní filtrů. Navíc se voda už nemusí čerpat tak vysoko jako dřív, takže se šetří i elektřina. Je skvělé vidět, že i v rámci běžné rekonstrukce se dají dělat věci, které jsou šetrné k přírodě a zároveň neuvěřitelně efektivní. Tak na to pamatujte, až si příště ve Studené natočíte sklenici čisté vody. My v jízdě pokračujeme dál. Čeká vás další porce muziky.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energik. Energik, to je muzika. Radio Energik.

Léto je v plném proudu a spousta z vás se určitě chystá na tu velkou cestu autem k moři nebo do hor. Víte ale, co je zajímavé? Často nás na dovolené vyjdou nejdráž situace, které by nás doma ani nenapadly. Třeba takový odtah ze zahraničí. Stačí porucha v Itálii nebo Chorvatsku a bez pořádné asistence vás cesta nepojízdného auta domů může stát klidně přes 100 000 korun, což je leckdy víc než cena celé opravy. A pozor si dejte i na půjčovny. Spousta lidí si myslí, že v ceně pronájmu je všechno, ale realita bývá taková, že pojištění nekryje kola, podvozek nebo střechu. Pak stačí v úzké uličce líznout obrubník a čeká vás mastný účet. Opatrní buďte i s karavany, u kterých opravy moderních nástaveb stojí raketu, nebo při jízdě za šera, kdy hrozí střet se zvěří. U moderních aut plných senzorů se totiž i obyčejný klepnutý nárazník může kvůli kalibraci radarů prodražit na stovky tisíc. Tak na sebe na cestách dávejte pozor. Radio Energy.

0: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. Rádio Energik. Rádio Energik.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik.

0: mám tady zprávu, která rozbuší srdce každému fanouškovi elektroniky. Legendární Richard D. James, kterého všichni známe pod jménem Aphex Twin, chystá velký návrat ke svým kořenům. Vydavatelství Warp Records totiž oficiálně oznámilo, že na letošní říjen připravuje velkolepou reedici jeho kultovního alba Drux. A teď pozor, mluví se o 25. výročí, což je neuvěřitelné, jak ten čas letí. Protože původně tahle deska vyšla v říjnu 2001. Víte, co je na tomhle albu nejzajímavější? Traduje se, že vzniklo vlastně náhodou a ve spěchu poté, co Richard v letadle ztratil MP3 přehrávač se skoro 300 svých nevydaných skladeb. Bál se tehdy, že se to všechno objeví na internetu a tak narychlo sestavil tuhle 100-minutovou nálož z 30 tracky. Tehdy kritici sice přijali vlažně, ale dneska? Dneska je to naprostá klasika, která dokonce v počtech streamů na YouTube v jistou chvíli porážela i Taylor Swift. Můžou za to hlavně hity jako Avril 14 nebo QKTAR, které určitě znáte z filmů nebo sociálních sítí. Pokud si ujíždíte na fyzických nosičích, tak tohle bude pro vás, protože album vyjde na CD, kazetách a hlavně jako luxusní vinylový box set, kterému se přezdívá Chocolate Box. Díky téhle reedici tak bude mít Aphex Twin konečně všechna svá studiová alba znovu dostupná na vinylech.
1: Takže si raději v kalendáři zakroužkujte konec října, protože tohle bude zvuková lahůdka.
0: Posloucháte Radio Energic a před námi je další muzika.
2: Energic Mix na Radio Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex, spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Odteď už jenom Energik.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik. V Čechách v DAB+. Energik.

0: Když se řekne Velké Meziříčí a Mosty, asi většině z nás okamžitě naskočí ten ikonický dálniční kolos, který se klene nad městem. Jenže teď se chystá něco, co by mu mohlo v budoucnu docela zdatně konkurovat, co se týče pozornosti i moderního vzhledu. Mluvím o novém mostu pro vysokorychlostní trať. Pokud vás zajímá, jak se změní tvář krajiny v okolí Meziříčí, tak si rozhodně naplánujte cestu do místního Jupiter klubu. Právě tam totiž probíhá výstava, která ukazuje, kudy by se měla česká železnice v příštích letech ubírat. Možná jste nestihli tu velkou veřejnou prezentaci, kde se o tom mluvilo, ale to vůbec nevadí. V klidu si tam můžete prohlédnout nejen ten vítězný architektonický návrh, ale i všechny ostatní studie, které byly ve hře. Je to docela fascinující pohled na stavbu, která se má stát jednou z nových dominant města a vlastně i symbolem téhle moderní éry cestování. Víte, ono se o těch rychlovlacích mluví už dlouho, ale až když vidíte ty konkrétní nákresy a modely, tak vám dojde, že se to skutečně blíží. A jak ambiciózní ten projekt je. Takže pokud máte cestu kolem náměstí, stavte se v Jupiteru podívat. Jaká budoucnost se pod nohama Meziříčáků vlastně chystá? Stojí to za vidění. A my teď v jízdě pokračujeme dál, tentokrát ale hudebně. Pěkné odpoledne.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Venku se nám sice trochu mračí, ale zprávy, které k nám dorazily z Británie, zní docela optimisticky. Alespoň co se týče stability dodávek elektřiny. Víte, ono se v poslední době hodně řeší, jak to budeme s tou energií v Evropě do budoucna vlastně mít. A Britové na to jdou docela pragmaticky. Společnost EDF totiž oznámila, že tamní 4 jaderné bloky v elektrárnách Heysham a Hartlepool hned tak do důchodu nepůjdou. Původně už měli mít tuhle kapitolu za sebou, ale nakonec se jejich provoz prodlužuje minimálně do března roku 2030. To je docela zajímavé, když si vezmete, že tyhle reaktory měly být původně odstavené už v loni. Jenže po důkladných technických prověrkách se ukázalo, že jsou ve skvělé kondici a byla by škoda je vypínat předčasně. Těch 8 terawatt hodin, které navíc vyrobí, totiž odpovídá spotřebě víc než 8 milionů domácností. A to už je v síti sakra znát. Celá ta britská strategie vlastně dává smysl. Než se stihnou postavit ty úplně nové moderní bloky, jako je třeba Hinkley Point C, tak si prostě vypomůžou tím, co už mají a co spolehlivě funguje. Mimochodem u takové elektrárny Sizewell B se teď počítá s tím, že bude sloužit až do roku 2055. Je vidět, že jaderná energie se vrací do módy jako klíč k energetické bezpečnosti i čistšímu vzduchu bez emisí. Tak snad to bude na ty naše spotřebiče doma stačit. Teď už se ale vrátíme k muzice. Čeká nás další pohodový track.
1: Energy. To je muzika.

0: objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden Multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik. V Čechách DAB+. Energik.

0: Tak schválně, kolikrát vás dneska v autě nebo v kanceláři napadlo, že byste nejraději všechno pustili k vodě a stali se slavnou popovou hvězdou? Možná už i máte v šuplíku napsaný nějaký ten budoucí hit. Ale odrazuje vás ta nekonečná byrokracie a poplatky, které provázejí vydání každé písničky? No tak v tom případě pro vás mám jeden tip, kam se vydat na dovolenou a možná tam i zůstat. V Indonésii se totiž rozhodli, že svým muzikantům neuvěřitelně usnadní život. Tamní vláda totiž úplně ruší registrační poplatky za autorská práva k hudbě. A teď si možná říkáte, proč by to dělali? Cíl je vcelku ambiciózní. Chtějí totiž vybudovat obří národní hudební databázi. Představte si to jako takový digitální archiv, kde bude mít každá skladba svůj jasný rodný list, a to úplně zadarmo. Indonéská vláda si od toho slibuje, že se konečně udělá pořádek v autorských odměnách a peníze se dostanou k těm správným lidem, tedy k autorům, bez zbytečného papírování. Je to v podstatě takový vzkaz všem talentům. Prostě tvořte, my se postaráme o to, aby vaše dílo bylo chráněné a nikdo vás o něj neobral. U nás si na takové digitální hudební nebe asi ještě chvíli počkáme. Ale je zajímavé sledovat, jak se dá moderní technologie využít k tomu, aby se umělcům neházely klacky pod nohy. Tak uvidíme, jestli se díky tomu z Indonésie brzy vyvalí nějaká nová vlna hitů, která ovládne i naše hitparády. Každopádně my zůstáváme u muziky, kterou už v databázích dávno máme, tak si ji užijte.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Radio Energy.
1: Let's get down to business.

Radio Energik. Energik, to je muzika. Radio Energik.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex, spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je muzika.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik, to je nová muzika.

0: Radio Energik. Posloucháš Radio Energik. V Čechách v DAB+. Energik.
1: Proč mi zaspíše

0: Víte, co je na rockových legendách to nejlepší? Že i po těch desítkách let na scéně se pořád dokážou navzájem překvapovat a podporovat. Tak to si poslechněte, co se teď stalo v newyorské Madison Square Garden. Kapela Bon Jovi tam zrovna uzavírala svou 9denní sérii koncertů v rámci turné Forever. A když už to vypadalo na klasické finále, John Bon Jovi si vzal mikrofon a na pódium pozval, cituji, krále velkého státu New Jersey. A kdo jiný by to mohl být než samotný boss, tedy Bruce Springsteen. Fanoušci v hale prý skoro zbožili střechu a já se jim vůbec nedivím. Tahle dvě roková esa z New Jersey si společně střihla hit Who Says You Can't Go Home, kde se hezky podělili o vokály. A úplný závěr večera pak patřil Bruceově klasice z konce 70. The Promised Land. Pro Johna Bon Joviho to musela být obrovská náplast na duši, protože jen o pár dní dřív musel koncert na stejném místě předčasně ukončit kvůli nepříjemné infekci dutin. Teď je ale vidět, že už je ve formě. Hlasivky po operaci drží a Bruce mu k tomu dodal tu správnou energii. Mimochodem, pokud se na ně chystáte, příští měsíc Bon Jovi vyrážejí do Evropy, konkrétně do Británie a Irska. Tak třeba se tam dočkáme podobného překvapení. Teď už ale pojďme na další muziku.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energy. Radio Energy. Energy. Energy. To je muzika.

0: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex, spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik Mix. Energy. To je taneční muzika na rádiu.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

0: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik Mix.

Radio Energy. Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Energik Mix. Každý pátek a sobotu od 18 na Energiku.

Radio Energy. Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Radio Energik. Energik, to je muzika. Radio Energik.

0: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je muzika.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energik. Posloucháš Radio Energik. V Čechách v DAB+.

0: Nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném? Po něčem neočekávaném? Nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídat?
0: Protože byste mě mohla odejít.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik, to je muzika.

koukám se na tebe a nevím, jestli řvát tvoje jméno, nahlas hláskovat.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: objevte Multiplex 11. Největší necelopošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex, spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Rádio Energik. To je muzika. Energik.

Když nikdo neví, kam nás jednou naše stopy zavedou, můžu ti slíbit, že ty jsi moje starce, ty jsou oceán, tak pojdem volně plout dál.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. Rádio Energik. To je muzika.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Radio Energik. Energik, to je muzika.
1: Dáš si sklenku? Pojď dál, nezouvej se, přece nebudeš stát.

Radio Energik. Posloucháš Radio Energik. V Čechách v DAB+.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.